Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V Německu se slaví Vatertag, tedy mužský den, kdy se lidé vydávají na výlety a popíjí pivo. V českém Švýcarsku došlo v minulosti k problémům s opilými německými turisty, proto je tam tento den zvýšená kontrola. Policisté hlídají národní park na koních a tříkolkách, aby zajistili bezpečnost návštěvníků. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt zvýšené rychlosti na dálnici D3 až do konce 2023. Řidiči mohou na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným jezdit 150 km za hodinu. Stále není dost dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Plzeňské náměstí Míru ve čtvrti Bory se promění z obyčejného průchodňáku na atraktivní místo díky renomovanému krajinnému designérovi Ferdinandu Lefflerovi. Jeho firma Flera spolu se společností DICE 25 Architects zvítězila v architektonickém klání města. Dvouhektarová plocha tak získá novou tvář a stane se příjemným místem pro obyvatele. Na dálnici D1 se ve čtvrtek vytvořila kolona kamionů dlouhá více než 50 kilometrů, která dosahuje až na Vysočinu. Policie apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku a soustředili se na řízení. Vzhledem k husté dopravě je důležité minimalizovat riziko zbytečných nehod. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Rostam, americký písničkář a producent, na svém třetím sólovém albu American Stories zkoumá fúzi perské a americké lidové hudby hudby. Tato deska, vydaná u labelu Matador Records, je důkazem jeho schopnosti rozšiřovat svůj charakteristický alternativní popový zvuk o nové prvky. I když jeho předchozí práce může být posluchačům neznámá, album přináší svěží a inovativní pohled na jeho jedinečný způsob skládání. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Švýcarsko po 17 letech opět hostí mistrovství světa v hokeji, tentokrát v Curychu a Friburgu. Zlato z minulého roku obhajují Spojené státy americké, ale největší ambice má Kanada. Česká televize odvysílá všech 64 zápasů, včetně úvodního utkání Česka proti Dánsku od 19 hodin a 30 minut. Máte rádi hokej? Soutěžte v naší speciální soutěži k mistrovství světa, která se koná 15. května. Odpovězte správně a sledujte vzrušující zápasy naší reprezentace. Sidney Crosby, hvězda kanadského hokeje, se neohroženě vydal do Švýcarska, aby bojoval za javorové listy na MS 2024. Tento pátek od 14:30 na ČT Sport a ČT Sport Plus si nenechte ujít zápas Kanady proti Švýcarsku. Zdá se, že Sid má místo bruslí kolečkové křeslo, protože nikdy nestrácí chuť reprezentovat svou zemi. Český hokejový tým nastoupí do mistrovství světa s mladou sestavou, kterou povede Roman Červenka na svém 13. šampionátu. Poprvé po 5 letech nebudeme mít brankáře z NHL, což vyvolává zajímavou otázku, kdo bude strážit brankoviště. První zápas sledujte v pátek od 19 hodin 30 minut na programu ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K-Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry Forces spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Německu se slaví Vatertag, tedy mužský den, kdy se lidé vydávají na výlety a popíjí pivo. V Českém Švýcarsku došlo v minulosti k problémům s opilými německými turisty, proto je tam tento den zvýšená kontrola. Policisté hlídají národní park na koních a tříkolkách, aby zajistili bezpečnost návštěvníků. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt zvýšené rychlosti na dálnici D3 až do konce 2023. Řidiči mohou na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným jezdit 150 km za hodinu. Stále není dost dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Plzeňské náměstí Míru ve čtvrti Bory se promění z obyčejného průchodňáku na atraktivní místo díky renomovanému krajinnému designérovi Ferdinandu Lefflerovi. Jeho firma Flera spolu se společností DICE 25 Architects zvítězila v architektonickém klání města. Dvouhektarová plocha tak získá novou tvář a stane se příjemným místem pro obyvatele. Na dálnici D1 se ve čtvrtek vytvořila kolona kamionů dlouhá více než 50 kilometrů, která dosahuje až na Vysočinu. Policie apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku a soustředili se na řízení. Vzhledem k husté dopravě je důležité minimalizovat riziko zbytečných nehod. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Guy Ritchie, úspěšný režisér filmů jako Snatch a The Gentleman, přináší do kin svůj nový film In the Grey dne 15. května 2026. Ritchie hovoří o neprůhledném filmovém průmyslu, ve kterém tradiční ukazatele úspěchu již neplatí. Nadále také neztratil naději na dokončení třetího dílu Sherlocka Holmese. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hopem na rádiu B žije.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Švýcarsko po 17 letech opět hostí mistrovství světa v hokeji, tentokrát v Curychu a Friburgu. Zlato z minulého roku obhajují Spojené státy americké, ale největší ambice má Kanada. Česká televize odvysílá všech 64 zápasů, včetně úvodního utkání Česka proti Dánsku od 19 hodin a 30 minut. Máte rádi hokej? Soutěžte v naší speciální soutěži k mistrovství světa, která se koná 15. května. Odpovězte správně a sledujte vzrušující zápasy naší reprezentace. Sidney Crosby, hvězda kanadského hokeje, se neohroženě vydal do Švýcarska, aby bojoval za javorové listy na MS 2024. Tento pátek od 14:30 na ČT Sport a ČT Sport Plus si nenechte ujít zápas Kanady proti Švýcarsku. Zdá se, že Sid má místo bruslí kolečkové křeslo, protože nikdy nestrácí chuť reprezentovat svou zemi. Český hokejový tým nastoupí do mistrovství světa s mladou sestavou, kterou povede Roman Červenka na svém 13. šampionátu. Poprvé po 5 letech nebudeme mít brankáře z NHL, což vyvolává zajímavou otázku, kdo bude strážit brankoviště. První zápas sledujte v pátek od 19 hodin 30 minut na programu ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
5: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K-Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry Forces spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
4: Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
0: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Německu se slaví Vatertag, tedy mužský den, kdy se lidé vydávají na výlety a popíjí pivo. V Českém Švýcarsku došlo v minulosti k problémům s opilými německými turisty, proto je tam tento den zvýšená kontrola. Policisté hlídají národní park na koních a tříkolkách, aby zajistili bezpečnost návštěvníků. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt zvýšené rychlosti na dálnici D3 až do konce 2023. Řidiči mohou na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným jezdit 150 km za hodinu. Stále není dost dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Plzeňské náměstí Míru ve čtvrti Bory se promění z obyčejného průchodňáku na atraktivní místo díky renomovanému krajinnému designérovi Ferdinandu Lefflerovi. Jeho firma Flera spolu se společností DICE 25 Architects zvítězila v architektonickém klání města. Dvouhektarová plocha tak získá novou tvář a stane se příjemným místem pro obyvatele. Na dálnici D1 se ve čtvrtek vytvořila kolona kamionů dlouhá více než 50 kilometrů, která dosahuje až na Vysočinu. Policie apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku a soustředili se na řízení. Vzhledem k husté dopravě je důležité minimalizovat riziko zbytečných nehod. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Bass up.
1: Krásný večer nebo příjemný dopoledne vám přeje DJ Rascal z Rádia B. Máme tady pořad Bass Up a dneska to otevřem takovou skočnou věcí. Je to remixová záležitost od Jimmyho Needlesse. Track se jmenuje Everybody's Free. Vyšlo to na Bomb Strikes v březnu. Příjemný poslech na Bčku.

Tak, krásná pohodička v pořadu Bass Up a navážeme takovým klidným breakbeatem. Dělal ho Guau, jmenuje se to Keep It Rough a vyšlo to teďko na ENB Free, takže čerstvá záležitost z dubnu. Guau mě podstatně baví, je to šikovný týpek na breakbeat a na bass scénu, takže pojďme si ho užít.

No a tohle už je track z 3-trackovýho EPčka, který vydal Drumfeel ve spolupráci s Bad Tips, dali track Don't Stop a vešlo to teďko na Bad Tips Records, taky dubnová novinka.

0: Dan.
1: No a další věc dělal Mickey Dubs a track se jmenuje Bulletproof a je to z jeho dvoutrackovýho EPčka, který se jmenuje ACAB a vyšlo to na Low End Theory, taky teďko v dubnu. Pojď

Fool, I'm the illest. I'm a fake. Fool, I'm the illest. Bulletproof. I die harder than Bruce Willis. Tak parádní věcička, co říkáte, mě tohle z toho hodně baví a teď si dáme trech, který dělal DJ Rasko a Peaky Beats a tohle to je trech, který se jmenuje El Gato, nebo vyšlo to v roce 24 na ENB Free a je to v remixu od Factore a Schraders.

Tak to byla taky pohodička. A posloucháte pořad Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás DJ Rascal. A teď si dáme track, který dělali Jiro, Evil Crew, Fortuny a Jordes. A jmenuje se to Green Lion. A je to taková fajnová věc. A vyšlo to na Breaking Records. Teďko dubnová záležitost.

Tak a pokračujeme dál v bass-upu. Mám tady track, který se jmenuje Výdech a dělal ho MC Fizzy a Killa P a vyšlo to na Biosonic, teďko dubnová věc. Posloucháte Radio B.

No a mám tady jednu starší věcičku, je to z roku 22, vyšlo to na Vested Records a dělali to Absent Frequency a jmenuje se to You Know. Je to super pecka, pojďme dál na Bčku, zdraví vás DJ Rascal.

Tak teď si dáme track, který dělal Polyman, jmenuje se to Watch the Style a vyšlo to na Warehouse Project Records v březnu, takže

bass up. No a v pořadu Bass Up máme Broken Beat taky rádi, takže teď si dáme takovou na jazzlou věc a dělal to Lockers a track se jmenuje Pulse a vyšlo to na Garage Red, teďko dubnová věc. Přeju příjemný poslech na rádiu B, zdraví vás DJ Raskal.

Tak pro mě je tohle hrozně příjemná záležitost. Doufám, že se vám taky líbila a budeme pokračovat dál. Taky takovou super věcí. Dělal to John Guard a Reset Rebot, jmenuje se to Bridge a vyšlo to teďko v dubnu na značce Echo Forms.

řadu Bass Up si dáme věc od producenta, který se říká CGP a vydal teďko v dubnu 3-trackový EPčko na Primitive UK. Jmenuje se Break It. Tenhle ten track, co si pouštíme, se jmenuje Ping Pong. Takže přeju příjemný poslech, je to takový temnější breakbeat. Myslím si, že se hodí i na Mejdanu zahrát tenhle ten track. Má takovou příjemnou atmosféru. Bass Up.

No a pokračovat budeme teďko takovou dubstepovou věcí. Je to track od mýho oblíbence, který se říká N-Type, a s MC Shanty jim dělali tenhle ten track Done Up a vyšlo to na jeho 19-trackovým LPčku loni v listopadu na Wheel.

Tak tohle to vždycky rád slyším, je to celý album 19-trackový, je super, takže určitě vyhledejte a poslechněte. Nicméně pokračujeme teďko takovým klidnějším breakbeatem, tohle to je Lacone a track se jmenuje Gotas, je to z roku 24, vešlo to na Elektrošoku, takže příjemný poslech.

Tak, taková pohodička v osidech a teď si dáme předposlední track, dělal to Fucí a Adam Prescott a remixoval to Jay Kenzo, jmenuje se to The Dawn, vyšly celkem 3 remixy tady toho tracku, je to teďko vydaný v únoru 26 na Nice Up Records a hodně mě to baví, je to opravdu poslechovka, takže pojďme do toho, Radio Bečko.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Německu se slaví Vatertag, tedy mužský den, kdy se lidé vydávají na výlety a popíjí pivo. V českém Švýcarsku došlo v minulosti k problémům s opilými německými turisty, proto je tam tento den zvýšená kontrola. Policisté hlídají národní park na koních a tříkolkách, aby zajistili bezpečnost návštěvníků. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt zvýšené rychlosti na dálnici D3 až do konce 2023. Řidiči mohou na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným jezdit 150 km za hodinu. Stále není dost dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Plzeňské náměstí Míru ve čtvrti Bory se promění z obyčejného průchodáku na atraktivní místo díky renomovanému krajnému designérovi Ferdinandu Lefflerovi. Jeho firma Flera spolu se společností DICE 25 Architects zvítězila v architektonickém klání města. Dvouhektarová plocha tak získá novou tvář a stane se příjemným místem pro obyvatele. Na dálnici D1 se ve čtvrtek vytvořila kolona kamionů dlouhá více než 50 kilometrů, která dosahuje až na Vysočinu. Policie apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku a soustředili se na řízení. Vzhledem k husté dopravě je důležité minimalizovat riziko zbytečných nehod. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na Bčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Prosta, americký písničkář a producent, na svém třetím sólovém albu American Stories zkoumá fúzi perské a americké lidové hudby ladavé hudby. Tato deska, vydaná u labelu Matador Records, je důkazem jeho schopnosti rozšiřovat svůj charakteristický alternativní popový zvuk o nové prvky. I když jeho předchozí práce může být posluchačům neznámá, album přináší svěží a inovativní pohled na jeho jedinečný způsob skládání. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku. Systematically twisted by the system.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Švýcarsko po 17 letech opět hostí mistrovství světa v hokeji, tentokrát v Curychu a Friburgu. Zlato z minulého roku obhajují Spojené státy americké, ale největší ambice má Kanada. Česká televize odvysílá všech 64 zápasů, včetně úvodního utkání Česka proti Dánsku od 19 hodin a 30 minut. Máte rádi hokej? Soutěžte v naší speciální soutěži k mistrovství světa, která se koná 15. května. Odpovězte správně a sledujte vzrušující zápasy naší reprezentace. Sidney Crosby, hvězda kanadského hokeje, se neohroženě vydal do Švýcarska, aby bojoval za javorové listy na MS 2024. Tento pátek od 14:30 na ČT Sport a ČT Sport Plus si nenechte ujít zápas Kanady proti Švýcarsku. Zdá se, že Sid má místo bruslí kolečkové křeslo, protože nikdy nestrácí chuť reprezentovat svou zemi. Český hokejový tým nastoupí do mistrovství světa s mladou sestavou, kterou povede Roman Červenka na svém 13. šampionátu. Poprvé po 5 letech nebudeme mít brankáře z NHL, což vyvolává zajímavou otázku, kdo bude strážit brankoviště. První zápas sledujte v pátek od 19 hodin 30 minut na programu ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K-Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry for This spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Zemědělci a zahrádkáři na západě Čech musí být ostražití kvůli přízemním mrazíkům, které je budou sužovat až do pondělí. I když se ochlazení spjaté s takzvanými ledovými mužem pomalu vytrácí, ranní teploty na většině území Česka již vzrostly nad nulu. 86, 10 a 2 minuty mrazíky však představují riziko zejména pro západní Čechy. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend s vydatnými srážkami, přičemž Český hydrometeorologický ústav varuje zejména oblast Beskyd. Srážky mohou dosáhnout až stovky milimetrů, což vyvolalo vydání výstrahy na celý víkend. Meteorologové doporučují obyvatelům sledovat aktuální počasí a dbát na bezpečnostní opatření. Tisíce cestujících mezi Prahou a Kolínem čekají komplikace kvůli demolici mostu z roku 1954, který spojuje Roztoklaty a Břežany 2. Středočeský kraj plánuje demolici mostu a výstavbu nového kvůli špatnému technickému stavu stávajícího mostu. Pokračující práce znamenají výluky na železniční trati v úseku mezi Úvaly a Českým Brodem. Na Pražském hradě probíhá 100milionová rekonstrukce královského letohrádku, která si vyžádá 100 milionů korun. Oprava renesančního skvostu, postaveného v 16. století pro královnu Annu Jagellonskou, zahrnuje fasádu, interiér a pískovcovou arkádu. Hotovo by mělo být do necelých 2 let 2026. Poté bude sloužit k pořádání komorních akcí a výstav. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Zemědělci a zahrádkáři na západě Čech musí být ostražití kvůli přízemním mrazíkům, které je budou sužovat až do pondělí. I když se ochlazení spjaté s takzvanými ledovými mužem pomalu vytrácí, ranní teploty na většině území Česka již vzrostly nad nulu. 86, 10 a 2 minuty mrazíky však představují riziko zejména pro západní Čechy. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend s vydatnými srážkami, přičemž Český hydrometeorologický ústav varuje zejména oblast Beskyd. Srážky mohou dosáhnout až stovky milimetrů, což vyvolalo vydání výstrahy na celý víkend. Meteorologové doporučují obyvatelům sledovat aktuální počasí a dbát na bezpečnostní opatření. Tisíce cestujících mezi Prahou a Kolínem čekají komplikace kvůli demolici mostu z roku 1954, který spojuje Roztoklaty a Břežany 2. Středočeský kraj plánuje demolici mostu a výstavbu nového kvůli špatnému technickému stavu stávajícího mostu. Pokračující práce znamenají výluky na železniční trati v úseku mezi Úvaly a Českým Brodem. Na Pražském hradě probíhá 100milionová rekonstrukce královského letohrádku, která si vyžádá 100 milionů korun. Oprava renesančního skvostu, postaveného v 16. století pro královnu Annu Jagellonskou, zahrnuje fasádu, interiér a pískovcovou arkádu. Hotovo by mělo být do necelých 2 let 2026. Poté bude sloužit k pořádání komorních akcí a výstav. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
1: Until the lion tells the story, the hunter...

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Praze je parkování sdílených aut stále velmi levné, i přesto, že někteří občané kritizují nedostatek míst pro rezidenty. Parkování ročně stojí 100 korun, což je třikrát levnější než u sdílených kol. I přes slib Zdeňka Hřiba ze strany Pirátů se plánované zdražení nepodařilo v koalici prosadit. O víkendu se v okolí náměště nad Oslavou na Třebíčsku očekávají velké dopravní manévry díky leteckému dni, který se koná v sobotu 16. května na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec Vícenice. Očekává se vysoká návštěvnost, podobně jako v loňském ročníku, kdy akci navštívilo kolem 40 tisíc lidí. Brány areálu se návštěvníkům otevřou v 9 hodin ráno, přičemž na programu budou vrtulníky, stíhačky i drony. Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení, označil Brno za jedno z nejkrásnějších míst na světě. V Brně se od 22. do 25. května poprvé v České republice uskuteční sněm sudetských Němců, který má své podporovatele i odpůrce. Sněmovna nedávno označila sněm za nevhodný, což Posselt považuje za karikaturní, protože se jednání neúčastnila opozice ani část koalice. V klíčové ulici mezi Žižkovem a Strašnicemi v Praze panuje dopravní chaos kvůli stavbě nové tramvajové trati. Ulice je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřena a doprava výrazně omezena. Uzavírka by měla podle odhadů trvat minimálně do července 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: will catch on.
1: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Matyáš Melovský se těší na svůj premiérový zápas na mistrovství světa v hokeji, který bude tak trochu předčasným dárkem k jeho 22. narozeninám. Setkání se Sidneym Crosbym jej ohromilo a jak sám říká, je to zde zase o několik levelů výš než cokoliv, co kdy hrál. Tento moment bude pro Melovského největší mezinárodní akcí od jeho vítězství ve 20. Ale po hokejové zkušenosti opět o úroveň výše. České plážové volejbalové týmy se prosadily na turnaji v čínském Xiamenu. David Schweiner a Tadeáš Trousil s přehledem postoupili po vítězství nad litevskými protivníky, zatímco Tomáš Semerán a Adam Štoček se k ním připojili po úspěchu v předkole. Na druhou stranu Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová na čtvrtfinále nedosáhly, ale jistě jim držíme palce do budoucnosti. Alex Král, 27-letý záložník, po sezóně opustí Union Berlin, protože jeho smlouva s 12. týmem Bundesligy končí v létě. Klub a hráč se rozhodli nepodepsat novou smlouvu, což znamená, že Král bude hledat novou fotbalovou výzvu. Bude zajímavé sledovat, který tým uloví tohoto talentovaného českého fotbalistu pro další sezónu. Elina Svitolinová si v Římě po 8 letech zahraje finále po výhře nad Igu Świątekovou. Skóre bylo 6-4, 2-6, 6-2. Její soupeřkou bude Coco Gauffová z Spojených států. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K-Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry Forces spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Praze je parkování sdílených aut stále velmi levné, i přesto, že někteří občané kritizují nedostatek míst pro rezidenty. Parkování ročně stojí 100 korun, což je 3x levnější než u sdílených kol. I přes slib Zdeňka Hřiba ze strany Pirátů se plánované zdražení nepodařilo v koalici prosadit. O víkendu se v okolí náměště nad Oslavou na Třebíčsku očekávají velké dopravní manévry díky leteckému dni, který se koná v sobotu 16. května na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec Vícenice. Očekává se vysoká návštěvnost, podobně jako v loňském ročníku, kdy akci navštívilo kolem 40 tisíc lidí. Brány areálu se návštěvníkům otevřou v 9 hodin ráno, přičemž na programu budou vrtulníky, stíhačky i drony. Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení, označil Brno za jedno z nejkrásnějších míst na světě. V Brně se od 22. do 25. května poprvé v České republice uskuteční sněm sudetských Němců, který má své podporovatele i odpůrce. Sněmovna nedávno označila sněm za nevhodný, což Posselt považuje za karikaturní, protože se jednání neúčastnila opozice ani část koalice. V klíčové ulici mezi Žižkovem a Strašnicemi v Praze panuje dopravní chaos kvůli stavbě nové tramvajové trati. Ulice je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřena a doprava výrazně omezena. Uzavírka by měla podle odhadů trvat minimálně do července 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Zlomený beaty na B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: It's a great pleasure. It's a great pleasure.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Prostav, americký písničkář a producent, na svém třetím sólovém albu American Stories zkoumá fúzi perské a americké lidové hudby hudby. Tato deska, vydaná u labelu Matador Records, je důkazem jeho schopnosti rozšiřovat svůj charakteristický alternativní popový zvuk o nové prvky. I když jeho předchozí práce může být posluchačům neznámá, album přináší svěží a inovativní pohled na jeho jedinečný způsob skládání. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K-Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry for This spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Praze je parkování sdílených aut stále velmi levné, i přesto, že někteří občané kritizují nedostatek míst pro rezidenty. Parkování ročně stojí 100 korun, což je 3x levnější než u sdílených kol. I přes slib Zdeňka Hřiba ze strany Pirátů se plánované zdražení nepodařilo v koalici prosadit. O víkendu se v okolí náměště nad Oslavou na Třebíčsku očekávají velké dopravní manévry díky leteckému dni, který se koná v sobotu 16. května na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec Vícenice. Očekává se vysoká návštěvnost, podobně jako v loňském ročníku, kdy akci navštívilo kolem 40 tisíc lidí. Brány areálu se návštěvníkům otevřou v 9 hodin ráno, přičemž na programu budou vrtulníky, stíhačky i drony. Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení, označil Brno za jedno z nejkrásnějších míst na světě. V Brně se od 22. do 25. května poprvé v České republice uskuteční sněm sudetských Němců, který má své podporovatele i odpůrce. Sněmovna nedávno označila sněm za nevhodný, což Posselt považuje za karikaturní, protože se jednání neúčastnila opozice ani část koalice. V klíčové ulici mezi Žižkovem a Strašnicemi v Praze panuje dopravní chaos kvůli stavbě nové tramvajové trati. Ulice je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřena a doprava výrazně omezena. Uzavírka by měla podle odhadů trvat minimálně do července 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Guy Ritchie, úspěšný režisér filmů jako Snatch a The Gentleman, přináší do kin svůj nový film In the Grey dne 15. května 2026. Ritchie hovoří o neprůhledném filmovém průmyslu, ve kterém tradiční ukazatele úspěchu již neplatí. Nadále také neztratil naději na dokončení třetího dílu Sherlocka Holmesa. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Matyáš Melovský se těší na svůj premiérový zápas na mistrovství světa v hokeji, který bude tak trochu předčasným dárkem k jeho 22. narozeninám. Setkání se Sidneym Crosbym jej ohromilo a jak sám říká, je to zde zase o několik levelů výš než cokoliv, co kdy hrál. Tento moment bude pro Melovského největší mezinárodní akcí od jeho vítězství ve 20. Ale po hokejové zkušenosti opět o úroveň výše. České plážové volejbalové týmy se prosadily na turnaji v čínském Xiamenu. David Schweiner a Tadeáš Trousil s přehledem postoupili po vítězství nad litevskými protivníky, zatímco Tomáš Semerán a Adam Štoček se k ním připojili po úspěchu v předkole. Na druhou stranu Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová na čtvrtfinále nedosáhly, ale jistě jim držíme palce do budoucnosti. Alex Král, 27-letý záložník, po sezóně opustí Union Berlin, protože jeho smlouva s 12. týmem Bundesligy končí v létě. Klub a hráč se rozhodli nepodepsat novou smlouvu, což znamená, že Král bude hledat novou fotbalovou výzvu. Bude zajímavé sledovat, který tým uloví tohoto talentovaného českého fotbalistu pro další sezónu. Elina Svitolinová si v Římě po 8 letech zahraje finále po výhře nad Igu Świątekovou. Skóre bylo 6-4, 2-6, 6-2. Její soupeřkou bude Coco Gauffová z Spojených států. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Do brněnské Flédy zamíří gruzínské vokální trio Trio Mandíly. Hlasy z hor a moderní kavkazská pohádka v jedné setlistě. Lístek je za 499 korun. V pražské Roxy nastupuje od jedné raní britský drum and bassový producent K. Motions, jedna z výrazných tváří současné basové scény. Lístek koupíte za 490 korun. Do brněnské Vegalité dorazí ve 20.30 v rámci festivalu Bonjour Brno francouzský experimentální rapper Sorry Forces spolu s pařížsko-pražským rapperem Iusim. Vstupné je za 320 korun. V brněnském kabinetu Moose vystoupí americké post-punk Darkwave duo Rose Garden Funeral Party z Dallasu. Lístek vyjde na 330 korun. V pražské Akropoli hraje dnes večer britský tahoun Puma Blue. Podpoří ho nigerijsko-britský producent a vokalista Tony Nyoku. Čeká vás komorní intimita pro pomalejší pátek, a to za 400 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu

Disco Science.

se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na to. Snad je to blízko, urychlovač částic, z dimence disco. Disco science, máme pár minut, disco science, tak odkud začít?

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Liquid Waves. Tak krásný páteční podvečer, máme tady 19. hodinu a na rádiu B pořad Liquid Waves, zdraví vás DJ Rascal. A dneska vám chci pustit nějaký teda likvidní tracky, nějaký deepovky, no uděláme si to zajímavý. A na začátek jsem vybral umělce, jeho umělecký jméno je Jason Bass a svým jménem Andrej Srna a teďko mu vyšlo v dubnu 4-trackový EPčko a jmenuje se to Samojed a i tenhle ten track se tak jmenuje a dáme se ještě jeden, ten se jmenuje Several Current a je to taková příjemná pohodička na ten páteční podvečer.

Je track, který vyšel na Spearhead Records a teďko v dubnu. A je od One Juart Project a track se jmenuje

Tak dalšího producenta vám představím, říká si Kvumulus a vůbec jsem teda o něm nevěděl, ale působí na scéně už asi 20 let a dělá tyhle ty příjemné věci, začínal dělat i techno a UK sound a takové různé věci. A teď mu vyšlo na Focus Recordings 4-trackový EPčko, tenhle ten track se jmenuje Why Back When. Takže přeju příjemný poslech.

No a v pořadu Liquid Waste pokračujeme dál a mám tady track od Inmost. Track se jmenuje Chasm a je to teďko z jejich LPčka, kde je 15 tracků, vyšlo to v dubnu na Soulvent Records a opravdu promáklá deska. Stojí za poslech, divím se, že ještě někdo dělá takhle trackový alba, ale fakt super.

No a tohle to už je LSB a track se jmenuje Reflections, je to teďko věc vydaná v květnu už, takže úplně čerstvá novinka na labelu Footnotes.

tohle ten track byl od Quadranta, jmenoval se Prismatic. No a následující track je od HLZ, jmenuje se Solitary. A je to z jeho čerstvě vydaného LPčka, má na tom 16 tracků, je to vydaný na Metalheads a jmenuje se to All My Life. A opravdu vyhledejte a pouštějte. Fakt to stojí za poslech, něco jako album od Inmost. Taky prostě dobrá práce. Fakt jako big up, big up. Liquid Waves.

Tak teď zabrůzdáme do takových temnějších vod a dáme si track, který dělal Mace. A jmenuje se Deal with a Curious Love a vyšlo to na Ranger Records teďko v dubnu. Takže novinka, pojďme na ní.

No a ještě chvíli v té temnotě zůstaneme. Mám tady track, který dělal Selek a jmenuje se Don't Care a vyšlo to na Outline Audio, taky dubnová záležitost. Posloucháš Radio B, pořad Liquid Waves. A zdraví tě, Raskal. I got the formula.

No a teďko s Liquid Waves trošku rozhejbeme. Mám tady jakou veselější záležitost. Jmenuje se Magic a dělal to Jeveon a Makoto. A vyšlo to na Liquid City Records.

No tak to byla jedna letní pohodička, dáme si ještě jednu takovou příjemnou věc a je to od Vibe Addict a Kate Leita a track se jmenuje Outsider.

No a další track, který mě zaujal a chci vám pustit, tak je od Neurona a jmenuje se Sabotáž a je to z jeho čtyřtrackového EPčka, který se jmenuje Everlasting a vyšlo to v dubnu na Celsius Recordings.

0: Tak a pokračujeme dál v pořadu Liquid Waves a mám tady track, který se jmenuje Forgiven a dělala ho Kia Mia a je to remix, který vytvořil Mooncat. Pojďme na to, Rádio Bčko.
1: My demons forgive, líneas coincide, te pido perdón y me siento más libre.

Pardon se vydali teďko společně třítrekový EPčko, který se jmenuje Set EP. Vyšlo to na Symmetry Recordings teďko v květnu. A docela příjemná pohodová záležitost. A tak rovnou se s váma rozloučím, přátelé, mějte se moc fajn, užívejte sváteční pátek, vyražte někam na mejdan a hlavně buďte zdraví a poslouchejte Radio Bčko. Zdraví vás Raskal, čau.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
2: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sik Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

Ahoj. 22. hodina právě odbyla a já tě vítám při poslechu pořadu Houpando Grande na vlnách Rádia B. Jmenuji se Antonín Padrta a mám tady pro tebe nachystanou parádní houzovou hodinku, takže nastraž uši, udělej pohodlí a pojď to se mnou pořádně rozhoupat.

Relax. Everything is fine.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

du Soul in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio b.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

A Drum and Bianco, ahoj. A zde taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Veteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Polis

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

0: anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Aj do toho, mišmaše.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Rap Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu. Poslední dva dny úplně nechápu. Co to na mě ten Roman poslal?

0: Každopádně v pátek počítejte.
1: Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

L'Obelle è una Maiku, a track nazvem Stereo. Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Víš, už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného. Zdravím do Rounického studia, právě jeho. A následně pokračuje DJ Cynic a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing. Kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník Šopa rád. A Gypsy

0: A takhle nějak to bude vypadat v páteček. A nejen, i rovný dítky tam budou. Každopádně zase ve čtvrtek.
1: Je půlnoc na rádiu B.

The house horn. The house horn. The house horn.

house horn. The house horn. The house horn.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.